0: Pesnička Mopedová, ktorú zaspievali Vašo Patejdl a Olga Záblacká, je z prvého filmu Fontána pre Zuzanu. Neviem, na akej značke mopeda títo dvaja lietali, no mnohí si iste ešte pamätáte na moped značky Babeta. Ale nasledujúca pesnička dvoch českých Jurajov, Šlitra a Suchého, nie je o mopede, aj keď sa volá rovnako.
1: Malá babeta šla do sveta a krk za to dá, že ta babeta je popleta, vždyť ja a zústal sám. Ona asi netuší, že mě solo neskuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád.

naděje, tu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Teď až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak má.

Jiří Suchý nám zaspíval pesničku z kultového filmu 60. rokov Kdyby tisíc klarinetů. A do světa sa vyberieme aj nasledujúcou. Milan Chladil ju naspíval pred 62 rokmi.

0: 6 hodín 48 minút. Kristián Šebek, spevák, ktorý prvýkrát prišiel na východ do Michaloviec a Prešova so svojím koncertným turné Môj vzor božský Karel a rozburácal sálu a pridával koncert napríklad v Prešove. Ale všetko mohlo na začiatku pred 4 rokmi dopadnúť aj inak. No a ja som sa na to, či bol risk ísť do repertoáru Karla Gotta, opýtala Kristiána Šebka pri návšteve nášho štúdia Rádia Regina Východ, mimochodom ako prvého na Slovensku.
1: Byl to obrovský risk. Celé moje okolí, moje blízká rodina, mý přátelé, můj tehdejší kapelník, všichni mě na to upozorňovali. Já jsem si toho byl velmi dobře vědom a oni si toho byli taky dobře vědomi, takže všichni jsme říkali, a co když se to nepovede. A samozřejmě obzvlášť ze začátku, tak mimo těch pozitivních hlasů a milých komentářů na sociálních sítích se ozývaly a dodnes ozývají velmi negativní hlasy na to, co děláme. To k tomu zkrátka patří, ale pamatuju si, jak když jsme se chystali na ten první koncert, jak se nám klepali kolena, jaké to vlastně bude a jak to diváci přijmou.
0: Aké jsou rána Kristiána Šebka? Sú neskoré, sú skoré? Kam ste sa posunuli v ránom čase a čo robíte?
1: Rána sú väčšinou až dopoledne, pretože ja som sa dlouho snažil držať dvojí režim. Ten koncertný režim, kde si môžu dovoliť vstávať později a usínať pozdě, pretože po tých koncertech nejenom, že mi nejde usnúť, ale človek sa často dostane do postele až po jedné, druhé ráno. Nevyšlo mi to. Snažil som sa 2 dny vstávať odpoledne, 2 dny brzo ráno a to sa proste nedá spojiť. Takže teď väčšinou moje rána jsou kolem 11:30, 11:30 a jsou velmi pozvolná, protože z toho všeho cestování tak člověk je tak trochu rozbitý. Má rozhozený ten režim, vstává, když už celý svět bdí, aba naopak usíná, když už všichni spí, takže taková jsou má rána.
0: No, tak veľa zaujímavého sa dozviete aj z nášho vysielania o tomto mladom a nádejnom a skvelom spevákovi, pretože jeho rozsah je naozaj obdivuhodný. No a poviem vám, koncert Kristiána Šebka stal za to. Po veľkých českých show Jana Krause či Karla Šípa a mnohých ďalších sme tí, ktorí pripravili práve rozhovor na Slovensku ako prvý a ešte z neho budete určite čo to počuť. No a ja ešte jednu takú naozaj bizarnosť. V podstate, keď to tak mám povedať v tejto chvíli a o tomto čase, keď je 18. mája, do štedrého dňa, alebo teda do Vianoc, zostáva presne 220 dní. No ale budete počuť aj Vianoce, pretože tohto roku budú v rádiu Regina Východ aj vďaka spevákovi Kristiánovi Šebkovi, aj s Karlom Gottom, alebo teda aj o Karlovi Gottovi, ale aj o Kristiánovi Šebkovi. Prajeme vám dobré ráno.
2: Počúvate rádio Regina Východ.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Mudré sklíčko, rozbité vás.

hrali Miroslav Trnavský, Dagmar Bajnoková, Ján Mistrík, Peter Vzduch, Ivan Laca, Karol Strážnický, Juraj Predmerský, Alfred Svan, Karol Čálik, Vladimír Minarovič, Jozef Šimonovič, Marian Grebáč. Spolupracovali Eva Dózová, Katarína Bielčíková, Andrej Klimič, Ľuba Šajdová, Jaro Rihák.

0: Rádio Rádio Regina.
1: Jsou to unavený oči, když pozdě večer chodí